0: No, s Vujkovom melodiom to tak bolo. Mne bolo 6 let.
1: Myškom v šane dolnej. Neviem, co mi sa stalo. To mi tak, víte, poza už si hodilo, tak mi no hodilo. Muzika mi česila. No ale víte, ak ešte tam niekto a na staré leta, to si to tak nevyhodí. A asi aké 4 roky temu, možno na 3, tak mi je zebra a pasil, víte, ani mi niečo bylo, bo ešte tam nezajmoval, víte, robenie instrumentu. Ja keď chcú dúmať, saj mi ocamik, víte, nespol. Tak mi chodilo na ocak, jak te skřipce zrobiť. Narešte, keď chcú, mi zrobí jak jedna skřipce. Gosto tam ja nie najgorsi, tak, že, víte, možno povedieť, že ešte udáve. A chcem ešte druhý skřipec, tak som vymyšľal na 10 strun. Že som myšlel, po co môj jeden grak je môže byť Čech na rozgrač. I tak jem zrobil. No ale se pevně víte, zrobil za slabé tam ruštování šrotku v těch krpcách. Skoro 10 strun načelnul, tam i pomaličku víte, sejke přiginul. Tak z toho všetkého vodí on té struny a jedných strun na grom. No ale potom jak mi skončil víte, té skřipce, znovu je opanovalo, si ho ty z basy zrobit. Bo se mi strašně podobají basy také, víte, malé, jak to gurole mají. Oni tak se gošno basují,